0: Amy Grant, Every Heartbeat Belongs to You. Kužde pukotanje vutrobe je za tebe. Ach, možeš da hišče romantisce do tuto dnja startovač. Vizo, vizo, ze serbske hučbu, kotraš nam šitkim vutrobu zvoreva. Ač došeš čič, Andreas Kiske zaspiva.
1: Ja, no, bo to tak lej, zabim.
0: Monika Klesec a Luboš Čínský spiel. To je Michał Cyš. A netko zaslyším Boženu Bjaršec, sedžu zase tam. No a produkcia serbského rozvosa tu za serbským rozvosu sobie.

0: Zabön šo zve, zabön šitko zveho, Andreas Keske, nedom pečhodžin a dvaceči. Jedoš išče nekotre dny a potom je tak daloko nie, nereču vo svetových mištostvách kopajnce, ale vo zatkula bičture prinja stácia čaka na modrých serbských športovcov a za to sú si moži rozvosovnice zatkula ratiš novostku vumyslili. Claudius Buša bude na stácia vonka na usach, na stáciach vonka na usach podľa. Claudiuso, što máte do překvapenky za modžinu a vopetovariu zatkula beach tour?
1: To je nešto, što ješ môža šíce sobu činič a vieska tež išče nešto o toma. Lieca máme na kujže stácii v osobitu moto party plánovanú, nešto předrašiť so drobiče, što dokladne to so stajne týden do stácie v ozivi. Cíl je všech na stácii mobilizovať zo sobu činia, šo je nehač tún, kiškovarský předava, přiladovario abo tež rajario a rajarky na rajništach. Potom činíme s předraštenými zromadné foto, na koncu bíčtúre, potajkým na finálu v Mihočicách, vozivíme na kotrej stácii by najviace předraštených ľudí.
0: A to ma potom zavešte tiež lepší nou, aba lepší nú zaviesku, když sa ľudia předrašťa, abo?
1: Oni dostanú potom osobité myto, jenujúce prvnú stáciu zatkula bíčtúre leta 2027. To rieka dobečarská vieska leca je 2027 na bíčtúre podľa a netreba so extra požadač. Miestno je veste, prvne sú netko voklece a čera večer sme vozevili, so chceme tam pravie veľa ľudí v trikovách vidieť, šo jedne hač blido tenis Kopajnca abo volejbol, hač FC Tokio, Atletico, Boca Juniors abo SJ Nebečice. Zdrašče, so riane triko a potom so vidíme ve voklecach pondelu.
0: Ja ešte vidím, moda žoma rádio zatkula je přijotovaná také svišeč. Letuša bíčtúra moda je žome startuje menujúce hižo pondelu ve voklecach. Potom sú čera rozpravili moda žome rádia zatkule a tiež ešte na finálu Mihočicách pokazáme rade sreč augusta tiež to však je všetko vujky hajlát za to, što ľudí sa môža sedíš tam rade dojeď. Pečhodžin 22 je Serbský rozhlas přeje dobré ráno všetkým, tu staj Katka a Jakub na dnešnejšie v útore 9. júnia.

0: Träume.
1: Ah, das ist super, Kiebe. Da jenst nische hat nja. Jens, ihr wetscha, schäschig, sjaune Posse-Junior, Vasuske, Gemenske, Rade, Adona, Jolie, Radnice, Vasu. Da ist es sjaune Posse-Junior, je zroma Gizna, Sarah Nisko, Sjaska, Pschiklustoski, Wodze, Jensa, Sydoni, Tvarenia, Panchicach, Kukowie, a to wot wetscha sedmich, zajmce su wutrobne vitani. Kajž sme poješach svišeli, môžeme vodnetka za sa pošive kupačič, cvodňovská karta za dječi plači, lica 3 eura za doroščených 4 posta. Štujšie aktuálne vúdače Honio Vúžického, Honio Serbského magazína Vúľadka sobotu televízii Skomžiu, žiaden problém ARD Mediatice je dále prístupné. Mez druhým pobychme Stroži Šulský muzeu a sme si vobladali, kak je so pred 100 letami tam vúčovalo. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje se Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov a to jutce večer od napovosmich Kočebuským konzervatóriu. Tam slyšme napríklad koncertovú svitu Jana Bulanka Přespolo, ktorýši komponist serbský ľudový spiv a reje s končinou vokova slepoho předžival. Mimo 6 serbských rejo zaklinčit iš serbská rapsodia za violinu a orkestro a tuž to dalše zajímavostky še utrom vitani jutce sredu večer na po 8. Kočebuským konzervatóriu.

0: Lečo. Što je za vas lečo?
1: Lečo je za me svobodne čuć, že svojimi přečelemi tak vylekaš možno činč, kvičore vonka spáč před nebjom a vesu buď.
0: Serbský rozvoz přeje vám slunčný dzień.

0: než to žije.
1: Ho, náš kito má přeco budnu ideju, to dlouho netraje.
2: Vidítaj, jak voda z lijovy pryska.
0: Haj, voda so kaž duši romadí.
2: Duša, duša, duša, tun bych netko rano trebao, za poriadne votuču. Trine pod pažu, a on pod lijovu.
1: Oh, ale myslí na to, vo sebe čopva, voda nebude.
2: Haj, haj, vůj meško pitije.
0: Ach, přijdu s sobou, to je lepé a čnucka vostudu bašč.
1: Mí chce so při tajkým dešču radšo čaj pič a knižku čítač.
2: Potom skomžiš v opravdite tyr dom dej. Dopomňu so, zo máme na zahrodze ještě lija uležo, kýž je solony při vichoru votvamava. A z neje paslu si suadvo. To bude fecich.
0: Cool. Hej, dopomňu so. Pojky to, von.
2: Lijava dobi na hoku, a vod tam môžemo sa potom runu smúl telesúvať.
0: Der je zo je lijava vočinená, tak môže sa do nie dešťovať, a môj sa der je súva môj. Smiem započať?
2: Na novizo jače zastorču, hauruk, dobrú jezbu!
0: Jipi! Ja sem spiešne kajš vysk, a voda pryska, to je lepe hačku iž da duša, kito.
2: Netko sem ja na rydze, švupdivup, wuhuu!
0: Ja pundu po Jura, to dobi von widzec, nasz mechanikus.

Žiletna šoferka golfa z tutoho lipovoho puča přijedža a přewidža pošim zdaču hulca, kotruž ako by na opačne stronje jiv a zraza tuž do njeho. Jedna žiletna přinže lohko zranjeny do kliniki, vecna škoda vúčenješe nimale 500 posta euro.

0: Dani da hasec, šištožin, vosom a cicečie, haj z leta džiatnačestou a džibedžesač. Sú vone vevužice popuču, žoute taksie roblec taksieweho předovzača z Krušic. Miestem nevoža pak jenož jednotlivcu, ale tyž väčšie skupiny a šulariu s busami, to pak staja předovzače stajne zasa před vúžadania, tak mejčel Matias Robl.
1: Češko je nangačeno, že s útim s busom ježdí a voze by ty, kde sú naše v okolíne sú jole, no. A zde si ja sam jo, kde sú sa všetc veselí naše šulské džiči, a to je jen vodža, tu môže sa vstce s nami rodžič. No aj, ja som jo doma, no, ja ti rade sa vstruču. Tyž rade jenom srbsko, vodža rapotám.
0: Dobraj, Mičel Krošanský, taksio předozačestva, Matias Robl, no a nám chceme porečeť, kak da je to možno, zodre s taksijom jedžeš, ale na koncu ani ze svojskej možný netraš to pvačiť. Stefan Schmidt nám nedom rozpravia tu serbským rozvosu.

0: Sidam hodin, cínače je, spiehujšie mirne vuklinči, haj, samo so vie. Za 6 dňo je tak daloko, prinia stácia zatkula bičvoli buluje túre čaka na modrých serbských športovcov, a za to sú si moži rozvosovnici novostku vymyslili. Claudius Buša bude na stácia vonka na osách tiež buda na tých stáciach. Claudius, što máte do překvapenky?
1: To je nešto, što ješ môža šíce sobu činiť a vieska tiež ešte nešto o tom. Lieca máme na kúže stácii v osobitu moto party plánovanú, nešto předrašiť so dobiče, što dokladne to so stajne týden do stácie v osobi. Cíl je všech na stácii mobilizovač za sobou činia, šo je nehač tún, kýž kovarský předává, přiladovarjo, abo tež rajarjo a rajarky na rajništách. Potom činíme s předraščenými zromadné foto, na koncu bíčtore, potajkým na finálu v Mivočicách, vozivíme, na kotré stácii bie najviace předraščených ľudí.
0: Na kotru lepšinu dá maja číky sa tam potom předrašča za viesku, što je ich lepšina?
1: Oni dostanú potom osobité myto, mienujúce prvnú stáciu zatkula Bíčtúre leta 2027. To rieka dobečarská vierská leca je 2027 na Bíčtúre podľa a netreba so extra požadač. Miestno je vesce, prvnia sú netko voklece a čera večer sme vozevili, so chceme tam pravie veľa ľudí v trikovách vidieť, šo jedna hač blidotenis, kopajnca abo volejbol, hač FC Tokio, Atletico, Boca Juniors abo SJ Nebečice. Zdrašče, so riane triko a potom so vidíme ve voklecach pondelu.
0: A je zatkula je spriotovaná, to je svišeč Lituša Beach Tura. Mordie žome startuje menujce hiža prichodnú pondelu a to ve voklecach a potom sú na dalších 8 staciach a tež ešte na finálu Mivočicach sreč augusta vás vútrobne vítaja, tu ješ veľa vesela. Zatkula Beach Volley Bulova Tura. Tuta so zahajím. S tým je Bidlk Navosom čas, za týž zase raz skupinu Janka Hanku zahrajeme tu serbským rozvosu. Zabudžené. Bidlk Navosom, Katka a Jakub tu smoje.

0: skupina Jank a Hankatu serbskim rozvozu. No a ljubeđiči stana svidiče rune tež auče papuču do šule, do pistavane, kajšiš pšeco, a šteda hižo naše hudančko za mesac juni svišeli. Nije hišče nic, tu máme vůrezke za vás.
1: To je bylo,
2: to je může paslič,
3: to mě jen si rič potřeje,
4: tam hore jen může mojvat,
5: pisat,
6: je může s tým faudvat,
7: jen může to odsijat.
0: A s tým může si tyž rič potřeč, kaž je mode děčovne prajevo. Nitko, stělte nám ráde vašu vodmovu a to hač do štvotka, kýba jako milku, na serbský program @mdr.de spuštu ráde tyž, abo direktne přes našu stronu MDR-a, když namakáče pod děčace ráj tyž, hotový formulár k vúplnenju a mobe pokiju hišče mám, tam můžeče si cíbe hodančko hišče raz cíle. Vomire na poskač. A sobotu potom přeradži vám dundak, štú je dobyl a štú smysa přes riane darik serbského rozvosa zveselič. 7 hodin 19 je, ja přiju veľa, veľa vesela. Při hodaniu.

0: je 8 hodín a 12.
1: Polícia z G.
2: Na zbože je so jenuž trochu blacha skoncovalo, jako sta so nečudu popodňu na 4 smier zorec nezbožo. Jeden a 70-letný šofér Audia zjedže na vysokosti svona Borsč, doliva od jestnie a prasne tak do nabočnie planky. Zranil so nich do neje, vecna škoda pak vúčenieše nieže 15-40 euro. V noci na nedželu sú neznači šklincu VW-a ve Vuhu rozbili. Skučičelio pokradnichu mošňu s tom tu pokazom a dokumentami z golfa. Škodu pádustva trochu bachu policistča na nedže 60 euro a vecnu škodu na nedže 200 euro. A nedželu večer z nezboží ve Vojerecach malo kolesova. Jednačelitne by se svojim kolesom na vopačnom boku popuču a mieše odpolat do Lipovoho puča odpočič. 28-letna šoférka golfa z tutoho Lipovoho puča přijedujce malého hulca Pševidža, kotruša kobiena vopačne stronje ju a zraza tak do njeho. Jednačelitne so přitom lohko zrani a přinže do kliniky. Vecna škoda vúčenieše nimale 500 a 100 euro.

0: Je 8 hodin 20, no a to chceme netko ráno toleraz narodninský postrosvač najradšo do serbských bazlíc.
1: Přejeme z Božo.
0: A ja chceme po žomach serbského rozvosa celé ľudubie a vútrobne ke kulovatým jubilej narodninám gratulovať. A haškec narodninské bido so dženca zavišťo kytre dere a spiešne pelni, šako má bosko haška dženca svoje 60. narodniny kulovaté jubilej. Wiele zboža k narodninám, rovne takáž bohaté žonovanie, krutú strôtu a veselo pri tvarských a šedných vúžadaniach. No, to přeja ľubí svojbný a poďakuja so z cive vútroby za všu pomoc a dobrú radu. Vútrobne gratuluja manželská Silvia, Gigi Lucia s Tobiasom, Gizela s Lukášom, Juri a Paul z Lydiu a vo sebe strovia tež nučky, ľubušky, Hanka, Franz, Jakub a Jan.
2: Dzieci ženca vulgi sto, dukyč je v ľubila, před spilny dživavy a žotny je, a nás nučky přeušo rád v epilve. Viele sme hiža v tebe nauknili, napríklad dače kyšky s tobou tvarit smili.
3: Že s tobou zemíjíč, byl se jí za vůjkotné. Ale sami ze smutí karomíč, byl se najlepší.
4: Sejeme či za všich od skrůtu a věle veselá ze svojí nůžkací bobrýu.
0: No ja přičam. Přizamknu so mač ze serbských bázlíc Sotra Andrea s Tomášom. Přichodný starší z Voklec a šice ľubí z Konec. Voklec, Smičkec, Horku a Bukec. Bosko Haška má dženca kulovatý jubilej 60. národniny a svojba je vútrobne gratulová. Je se vyzotýš stúčku pšava mod duch, mod holaskou. 8 hodin, 23 je.

0: Sida menšino po napođeve. Čiž hajez leta 19. a 90. Su vone ve Vužice popuču. Žoute taksije Roblec taksijoveho předovzača z Kroščic. Mjestem nebože pak jenož jednotlivcu, ale tež večje skupiny a šulariu s busami. To pak staja předovzače stajne zaso před vužadania. Tak praj mejčel Matijas Robel.
1: Češko je nangačeno, že s ultim s busom ježdi a voze by ti, kde su naše okoline su jole, no. Also, da se ja sam jo, da su so šec veseli naše šulske džiči, a to je jen vođa, tu može se avste s nami rođeć. No, haj, ja sam jo doma, no, ja ti rade srpsko ruču. Tiš, rade jedno srpsko, vođa rapotam.
0: Moj praj Matijas Robel na mejčel kroščanského taksijového předovzača. Kak zasadne tu kvílu kšeft beži a če odla letma hiščeš tu privátne taksi skáza a potom tež ze svojške mošne zapáči, nedom to povedam vám tu serbským rozvosu.
2: Na mojem bokne sejčí pták, po nej je riane spieva pak. So ja schon nute schieb aus Wuchern, als ich tag misslu bohutak.

0: vítá Nobel Jane. Zpěvá Michal Cirštu serbským rozhlasu. No, to řeká tež za nás, co se pomalu na smír 9 hodin kila, ale co vě, máme ještě tunle krute přistav serbským rozhlasu krutko do půlny hodiny.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má Jensa Rana, Mirčin Bauca z Budešina.
2: Rydovanský text posledné nedele dovolí nám dolat do živinských pomerů prakšesčanského vosa do Jeruzalémě. A ty je zhromadí z netoch věřacích byže jena útroba a duša. A žan nepraješe od svojí živnosti zo jeho sú, ale šitko miachu přes jene. A tyž nebe žan mez nimi, zo by potrebný byl. Přetož tak veľa hači jí běše, kociž role abo kýže miachu, předachuje a přinesi ju ty peneze za to, štož bych ju předali. Kvádžich ju je k nohám těch japoštovů a rozdávachu kůžemu, štož jemu byše potřebné. Tuten princip zhromadno obsedstva a měsobnýje solidarite zdává se nám dženca v svojej ráznosti traž cůze. Študa by musí představit, že by šitko s druhým dělil. A kajke by upadalo živně bez nároka na svoje zamoženě. A tohle tvorí tuta idea jeden ze centrálních zásadů našeje důvažnosti. Nenže o dávky, když kůžiš kvůli stát se svoje nádavky treba, ale o sociálne úrovnanie. Štož dženca přínožky za korupné závěštiny plačí, neplačí jednož možné likovanie a zastarané za sebe. Plačíme tiež za tých, kociž to ze svojského zamoženia nezamoža. Vyzor môžeme a dobujeme v dôležnosti o tým diskutovať, pod ktorými úmenenými a v ktorým miere sa tuto úrovnanie stáva. Miesobnú zamovitosť pak, ktorú škúže človek za svojich sobou človekov má, odpokázať, by rýkalo základ našej dôležnosti a našej víry zanechať.
0: Dobrá je Mirčin Bauca z Budešina na dolku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Peč menšinu do dživečich je.

0: HBB. Carski program. Carski program.
1: Kaube všechno přes kraj. Jedna Lešojská a Mokša Ružica, tak si mi to spedoba, vaš dolnoružický serbský program, moderíruje Žinca Gregor Klim. A to kolaša Žinca v autora, stoj kultura ve srežišču. Pred týždňa som pšašal klince serbská muzika v urbánem, v mieste inac ako na lanže. Na tom neskýri čoho neco ja, na nemeni slednú sobetu v Lipsku, jo tak prvo na evenče Urban Serbian Sounds muziku v zašišče dostaňošo Žinca. Moj kolega Sebastian Elikowski Winkler je sebe také zašišť stvrdil ved nového albuma Valborgi Vaučic a Izabele Kordunskeje. S albumom Za minu před považujete celý album pestčone dolnoserské básnikárky a s tým také dolnoserské rece, kak jo se jima to ražilo, či slyšeme v recenzii. Ten muzejský festival, Nemský Lausitz Festival, vábí z úsokého kulturu. Leto sa se vedme o to sedeme udaše a kúšte leto obšašame, co jo serbské knúči. To je bužo jaden téma, žincašných kultúrnych poistšov, te přítupom pestčej. My co my také žinca gratulírovaš kultúrny tip za vás mám. My spomíname ten týždeň na Česku Grajaku, ako veľa ľuží znajo. Es ist nepšavom jano z bajkových filmov žinca prepišlieť jo zemrieva Libuše Šafránková. Věci nepasuje napšal do nuč, doch popšom jedna věc ještě dokolaž žinca před 100 až 100 let tam je jo se narožil Juri Brizan, serbský spisovatel. Já se veselím na našu donošenskou stundu v rádiu a net žalost.

0: Runa ja boba ta muzika juža svišaš v Lipsku, do toga juža v Hošobusku, v Sarskem muzeju. Ja mienim nové album za Minu. S Minu ja minu na zavisče Dolna Sarska Basenka Kamina Vitkojc a muzikaliski stojte za projektom Sarska jazzová spivarka Valboga Vaudžic a polska violinistka Izabela Kojduinska. Náš autor Sebastian Elikowski Winkler jo sebie tošten album raz blížej oglidal a ho přižo jogo recenzia.
1: Živiš pasňu Mín Vitkojc je bylo přitom lyriska předloga za projekt za Minu. Sú to pasni, ktoréž sú se ve muzikových staviznach južo cešte komponirovali. A to sú bžest zbiblovania texte, ktoréž s nejlepej geže za kompozíciu. Druge vece jadnores, ktoré folkloristické basni Mín Vitkojc pominajú ved šogo zachopinka jadnu viestu muzikalisku barvu, jeden viesty muzikaliský zvuk. By bylo šeško snaž samo nemežne, je muzikalisky inac interpretirovaš. Je jej nejvěcej znáte basni jako Prozba k poezii, Majská noc, Vešichej noci, Pežedania abo Kelebovka bytujú pak rum za šak vašne skomponirovania. Jech forma a struktúra stej ušej togo pedobnej na songtexte. Tak meč obši suchari me laščej sledovať. Tokulaž sú šikne uzvelone texty južo do toho skomponirovali druge muzikárky a muzikárie, je pširovnanie glidajúci na muzikalisku interpretáciu kradu zajmne.

0: jsem tu kabata písal, widzieć, co ve małkim srodbyściu je šo ulgetiš.
1: Jo, to velike pokaže se teke ve to małem groni Brezan, rozmej to serskim a teke něco groniš ve velikem svěše, jaden apel se přiobrašiš dali serskému světoju v literaturie. Ve Gorni Vůžice vedmiju se žinca a víče kutej gešpě bostaka Brezana šake projekte ve serských šulách, například ve Kulově, ve Radvoje a ve Budušeně, tam věle institutu jo zapšignonych. Ve Dolní Vůžice někrajo Brezan ve žinca ješnem Zasu veci vidně takovou velikou rolu věci, o nejsou žádné zaredovania znáte. Věci kulturních informací net po muzice, ho přižo lidová muzika z Krastou.

0: Łóżyski festiwal. W augustie startuje 7. udaše, 2 a 3 žasča zaredovanio na 2 žasča miestnach ved klasiky přes jazz a koru muziku jo zase za kúšte muzikalisky šmek nieco pedla. Úrazne serský koncert abo živadlový kus miestoje letoso na programie Daniel Kühnel, intendant Łóżyskiego festivala.
1: Es ist ein sehr guter und sehr schöner Gedanke, die sorbisch-wendische Kultur als selbstverständlicher Teil der Lausitz zu sehen. Das ist eine Basis, die wir weder vergessen noch ignorieren können oder wollen. Und so ist das Sorbische eigentlich in allen Bereichen sozusagen so ein bisschen vertreten. In dem Theaterstück Der Ausweg ist eine sorbische Schauspielerin dabei. Bei den Lausitzliedern sind Texte von sorbischen Menschen dabei. Das ist ein selbstverständlicher Teil und ich würde sehr dafür plädieren, dass wir das mühelos immer integrieren, mal mehr, mal weniger. Mal prominenter, mal weniger prominent, so wie es dann eben ist, wenn etwas ganz Selbstverständliches.
0: Prätne raz, jo letosa Možinske Živadvo, Žiel Festivala, Hošobuske Pikolo Živadvo präsentiere jo svoj nový kus Vetež, Vestaž, modostne grajarie suse zabirali s pšašanim, co mě žarže ve Vúžice, co mě ugenio, co godla suse, suse eventuelne raz vrošiš, přitom grajotej doch, teke serska kultura a riec rolu groni Maja Krušnje vet Možinskega kluba Pikolo.
2: Von Anfang an war eigentlich klar, dass wir diesen sorbisch-wendischen Aspekt mit reinbringen wollen. Und dann wird es auch, mal gucken, wie das funktionieren wird, Dialog auf Sorbisch geben. Das ist auch zum Beispiel so cool. Und als wir dann so darauf gekommen sind, während der Textbearbeitung auch, wir haben uns das dann schon komplett vorgestellt und so ein bisschen durchgestellt und waren schon total aufgeregt. Und ja, das wird dann so ein kleines Easter Egg.
0: Serbská kultúra z Hrubasa ako jačúne jajko v letosnem Łóżyskym festivalu ved peša 20. augusta žal los. Festival Intersonance paši ako přehlídka aktuálneje nadsasneje klasickeje muziky v Bramborskej, sledne koncižňa jo se zase vedmiel a publikum jo doživio 20. prapremieru mierzo nimi teke Sersku, prietky stajili so tvorbu Jana Cuša, rede, vendungen na texte Kita Lorenza, interpretirovaná ved sopranistky Pia Davila a slovenský akordionistky Neža Tokar. Letosne Intersonance sú se přiobrošili diverzische, individualische Autorischnosne Skromadnosti pod titulom Different Traces. Serbská nadsasná muzika je rovnoteke ujšva v notach. Zberka jadnáščo umělských spívov Jura Miečka je nastava v léša živěšnáščo 96 časet a je odrie prijetná plně pvášeca tvorba tekte pěšnáščo letního komponista za vošpa za serbský lůd je tvorbu Nenda Udava. Miečka v něj skomponírujo texta Andrija Zelera, Jakuba Pata Čišinského a Rože Keščec, žinca domašceneje a teke kašubskú a litavskú poeziu, notové zvisk vaši pešnosť euro. Na drogovanie přesvedmenia tu v Úžicu přepšesujú motive nového nasčenového kalendária ľudového nakladníctva domovina, čo je riecný kalendár s titulom Úžica, Úžica, Lausitz 2027 je nento ujšov. Se svesem a dvažasča bildami sledujú fotograf Mači Bulang vedmenia tej úžiskej krajinie ved gorno úžiských görů až do mokších nížinov dolnej Úžice. Vížeš sú melankolické atmosféry přijačeným spívaniu v rovnem zajčné cónarie ve bortách rovno tak ako architektúr Niske a historiske vesiebnosti a tož ten kalendar plaši 15 euro a jo nento napšedajn. Naše povisči a dalšne informácie te namakajo šo pšetci na našom internetovom boku pod rbb-online.de/sorben.

Či staroserske balade z toho da Češa, pak da nica 7 let, to je kompozícia, jo po tradicionelnej melodii bola veď Jana Paula Nagela a jedno jo, nagravanie z našeho rozkosového archíva. Nen to, co ma pak gratulírovaš.

Jeho z filma Kolja z českého filma jsme ho slyšeli jednu muziku. Já tu nento pokazáš na dalšinu muzikový event, na koncert Víče v Chošobuzu. Ku koncu grajné je dobe přižel serský ludový ensemble ještě raz do města. V symfonickém koncertě budu zazněš jano serské kompozice, ako přežívají serskou ludovou muziku, do nové zvukové rece, živerie, lyrické melodie budu zazněš zagrajo serská komona Filharmonia pod navědovaním Katarínem Dykov, skromadně se solistom na violině Miloš Mělinský. Dykov je gano akle dirigiroval oratorium Naličo ve státném živadle a koncert Víče Buža Vjaco na povesemich ve konservatorium je Chošobus, krotky dajo ve internetu pod ensemble.de abo při Vjacone kase a serský ludový ensemble slyšíme teke nento ještě jeho ve radio, to jsou te serské reje za orkestra ve Tepjana da Krautza.